přišel kluk doktorovi na předvojenskou prohlídku. No pán, nemůžu jít na vojnu, doktore, nemůžu. No pán, jak mi to, jak, proč? Nevidím. Pak mi to rozsvědčíte. No pán, doktore, jelite. Pojďte se, vidíte tamhle v rohu tu černou mouchu? No pán, vidím, pán, víte, já vůbec nevidím. Tak mu dali modrou knížku. Nebo já. Večer sedí doktor v biografu druhý den. Ten doktor sedí v biografu, kouká na film s titulkama v poslední řadě. A kouká, vedle něj sedí ten voják. A čile čte a kouká na film. Ten voják ho spatřil, tak se na něj podíval, zahrajoval mu hlavě, poklepal mu na ramenu a povídá tomu doktorovi: pane doktore, prosím vás, jsem tady dobře v autobusu na Liberec. Crazy Radio.

0: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Fun!
1: Crazy Radio.
2: Love sneezed snow. Calabar.

0: bomby na Bagdád. Padaj bomby na Bagdád. Padaj bomby na lidi. A ty tam umíraj.
1: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
2: Jediný důvod, proč jsem se naučil nadávat ve víc jazycích, je, abych mohl poslat do prdele víc lidí po celém světě.
3: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
4: Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Minimum muziky, minimum informací, maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.

cigarette, yeah.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Baví se dvě jeptišky. Jedna, slyšela jsi, že sestra Marie odešla z kláštera. Druhá, cože? A co teď bude dělat? První, no, údajně si našla práci na plný úvazek. Jako kurva.
2: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
4: Sweet and innocent. Well, hey, where you is, ain't you?

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: V autě do sebe nabourají dvě blondýny. No tak vylezou z aut a strašně se hádají. Jsi koza! Jsi kráva! Kam jsi jela, kozo? No do kosmetického salonu, krávo! To já taky, ty kozo! A na kolik jsi měla termín, ty krávo, co? No na 11. hodinu, ty kozo! No teď ti říkám, že jsi kráva. Já tam přece měla být na 10. Tím pádem si mi měla dát přednost ty.
2: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun, whatever, z Crazy Radio.

0: Hey, MC Chale boy. Ish. Oh. Ah. Oh. Oh. The water is getting cold. I am close to the coast. Ah. Fish and chips. Fish and chips. Oh. I've been swimming for 300 days. 300 Spartan. Fish and chips. Fish. Oh. The water is getting cold. Oh. I'm close to the coast.
1: Každý den je originál.
2: 19. července slaví svátek Čeněk. Jméno Čeněk je domácí variantou staročeských jmen jako Česlav či Čestmír, které v sobě nesou význam, čest a sláva. Všem Čeňkům přeji krásný sváteční den.
1: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: of me.
1: The Noisemaker.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: odbyla 16:00.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
2: pecky.
3: Crazy Radio. Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.

0: Celý.
1: Tomáš Klus!
2: Byl jsem na křtu knihy emeritního policejního rady Milana Dočekala.
3: Ano, taky jsme ho tady měli.
2: Na Národní třídě. Tam jsem dostal vizitku od Jana Kuželky.
3: Ten je ještě teda kuželoznější než já.
2: Tak jsem si dal do kapsy, přijdu do metra, stojím v metru, řádně označím si tupenku, jízdenku a najednou ke mně, já jsem inspektor, ukázal mi občanský průkaz, ukažte mi jízdenku, já vám, já nelžu, já nekradu. Já zpívám opravdě, tak se snažím podle toho jednat a žít. Já samozřejmě vždycky mám lístek, já jsem nikdy na černo nejel. Jedna paní tam seděla, já pana Fouska znám, to je slušný člověk. Já ho viděla v televizi, to je hodný člověk. Tak jsem poděkoval dámě, hledám vstupenku, jízdenku dámu jí a on čte. Tady má být pražské dopravní podniky, já teď čtu Jan Kuželka. Já jsem cvaknul Kuželkovou vizitku, zaplatil jsem 200 korun pokuty a ta paní se mě podívala v těch černých děrkovaných rukavičkách a povídá, fuj, to jsem se spletla. Pak jsem se dozvěděl, že ten člověk, který byl inspektorem, byl podvodník.
4: Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.

neznamená být šílený. Neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Oh God!

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Moje tchýně mi včera řekla, že by pro mě udělala cokoliv. Tak jsem jí řekl, tak zkus třeba na týden zmizet.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
4: Crazy Radio, maximálně fun.
5: Sexy.

0: Odbyla pátá hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
2: pecky.
3: Crazy Radio.
4: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
3: Crazy Radio.
2: Minimum muziky.
1: Minimum info. Maximálně fun.
2: To je Crazy Radio.
3: To je

0: teda hrozně hnusnou starou, mohl byste s ní něco? On říká, no tak já ji udělám plastiku, no. Dejte 1000 korun, no já s ní teda něco. On říká, dejte 1000, to je jako... Já si to nechám projít hlavou, no. Za měsíc se potkají na ulici a... Prostě nepřišel, já vás čekal, že přijdete s paní. On říká, no ten litr, to bylo jako ten důvod, no. Já dal hajdemu pade, on jí odbouch, no.
1: Maximálně fun.
2: To je Crazy Radio.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Co má společného politika a prostitutka? Oba ti slibují, že tě pořádně ojebou a ty tomu naivně věříš.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: odbyla 6. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další
2: pecky. Crazy Radio.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Proč se králíci tak rychle množí? Protože dobře vědí, že v každém okamžiku jim hrozí, že skončí na talíři. A upřímně, kdybych měl trávit život s partou chlupatých, ustrašených idiotů, taky bych si radši co nejrychleji udělal děti a pak se nechal sežrat.
2: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.

0: Každý den je originál.
1: 19. července slaví svátek Čeněk. Jméno Čeněk je domácí variantou staročeských jmen jako Česlav či Čestmír, které v sobě nesou význam, čest a sláva. Všem Čeňkům přeji krásný sváteční den.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: Přijde pán do restaurace a povídá, dal bych si pivo a skockou. Vypije pivo, vezme skockou, nalesí také do kapsičky. Pivo, skockou. Znova pivo, skockou do kapsičky. Když to dělá po třetí, po čtvrtý, vždycky pivo vypije, skockou do kapsy, jak ten barman na mě kouká, říká, nezdá se vám to nějaký neekonomický, jako? Si dáte teda to pivo a tu skockou si nalete do kapsy? A to já si dělám za svoje peníze, to je přece můj problém a to toho jako co, a vůbec, když to mi prde. Z té kapsy taky vyleze bílá myška pá. A váš kocour taky.
1: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Ty dva ruský inženýři plně raketoplán palivem a ten jeden říká, tyva to palivo, i to smrdí jak vodka. A ten druhý veme panáka na kapetám a ono to taky chutná, tak chlastají a půl těch nádrží vylemtají a ráno si volají a říká, vole jo, jak chytí tě jak blbě.
1: A říká,
0: jo, a už jsi ráno uprd, jak to neděle, já volám stoky, jo.
2: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Pán přijde k zubaři a povídá, prosím vás, mě hrozně bolí tadyhle pravo nahoře sedmička. Doktor ho prohlídne a povídá, ježiš čověče, to je hřbitov, teda to je hrozný, jak dlouho jste nebyl u zubaře, on po asi 8 let, pane, teda to je kas, to musíme vyvrtat. A bude to bolet, ano, bolet, tak vám dáme injekci, tak mu dají injekci, chlap sedí, mu to vrtá už asi 4 hodiny, povídá, prosím vás, jak dlouho to ještě bude trvat, a prosím vás, nebudete 8 let u zubaře, buďte trpělivý, až to opravím, vyvrtám, tak vám to zablombuju. Povídá, tak zase vrtá, zase 4 hodiny, a prosím vás, já už to nemůžu vydržet, to je strašně, to bolí a je to nepříjemný. Povídá, podívejte se, musím se dostat na nerv, až dostanu se na nerv, tak vám ho vyškubnu, pak vám tam dám hezky arzen, ten arzen vyndáme potom za 2 dny a pak vám to zablombujem, pá. Na nerv? Ježišmarja, tak to jsme tady do rána, protože já mám nervy v prdeli.
1: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky. Minimum infa. Maximálně fa.

0: odbyla 8. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další pecky.
3: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.

neznamená být šílený, neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Pani seděla doma, četla si ságu Rudu Forsythů, zazvoní zvonek, ona jde odevřít, chlap v montérkách. Pani, já jsem od komunálu a jdu vám zpravovat to v okno. Tak ho tam pustila, sedla si, čte si dál ságu Rudu Forsythů, zazvoní zvonek, ona jde odevřít, chlap v montérkách. Pani, já jsem od komunálu, jdu vám zpravovat to v okno. Tak ho tam pustila, čte si dál ságu Rudu Forsythů. Zazvoní zvonek, ona jde odevřít, tam chlap v montérkách. Paní, já jsem od komunálu, jdu vám zpravovat to v okno. Ona pá, to už jste třetí. Ba, paní, to jsem pořád já vždycky vypadnu.
1: Crazy Radio.
2: Baby. What? Come on, Mike. All right. One, two, three.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Oh, God.

0: Kizzy Radio. Odbyla 9. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info.
3: Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
4: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
5: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
6: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
7: Co dělá sirotek na diskotéce? Mává na mámu, co jde kolem.
0: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
3: Minimum muziky,
1: minimum infa,
3: maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Baví se dvě kuřata v kurinku. Jedno říká, ty vole, ten kohout je ale úchylnej. Každej den nás tu celou dobu šuká. Druhý odpoví, péšešešte. Nebuď tak sprostá. Říká se, že nás miluje.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Crazy, crazy, crazy, crazy.
4: Crazy Radio. Minimum muziky, maximálně fun.

0: Každý den je originál.
1: 19. července slaví svátek Čeněk. Jméno Čeněk je domácí variantou staročeských jmen jako Česlav či Čestmír, které v sobě nesou význam, čest a sláva. Všem Čeňkům přeji krásný sváteční den.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: Express Radio.
1: Minimum muziky, minimum
2: info, maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.

0: Easy Radio. Odbyla 10. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 19. července, 10 hodin dopoledne. Česká republika se nám v polovině července pěkně zapotí, protože meteorologové hlásí pekelné léto 2026 s teplotami, které tu prý nebyly desítky let, takže budeme všichni na mašli z rozpáleného asfaltu a dusna. Nezapomeňte tedy na pitný režim, hlavně ten dospělý, ať nám z toho horka moc nehrabe, a pokud možno, nevystrkujte čumák z baráku dřív než po západu slunce.
4: Ze společnosti.
5: Když se v Týně nad Vltavou ztratila voda, urostlí hasiči si s tím nelámali hlavu a vyrazili se osprchovat venku v boxerkách. Jejich, mokré, fotky se rázem staly hitem internetu a nazbírali tisíce lajků. No řekněte, kdo by se na takové chlapy při hygieně nevydržel dívat déle, než je zdrávo.
4: Kultura.
5: Kulturní scéna v Česku nesklame ani ty, co hledají něco víc než jen nudné vernisáže. Například na pivním maratonu se soutěžící snaží nejen co nejrychleji proběhnout trať, ale hlavně udržet v sobě ten chmelový mok, aby je nediskvalifikovali za nečekanou regurgitaci. Takže kdo si myslí, že pivo je jen na pití, ať si zkusí tenhle kulturní nářez.
4: Sport.
5: Jágrova bývalka Veronika Kopřivová má novou lásku, randí s ex-manželem sestry fotbalisty Patrika Sčicka. Celé okolí mluví o pořádné zradě, jelikož Lukáš Třešnák byl manželem její dlouholeté kamarádky Kristýny. Inu, i ve světě sportovních celebrit platí, že láska je prostě mrcha.
4: Doprava.
5: Pokud vás nebaví jen nekonečné kolony, vyrazte na Bechyňskou Duhu, kde auta jezdí přes koleje jen jedním směrem a vlaky si to občas mastí proti srsti. Představte si ten zmatek, když do Bechyně musíte dát přednost uhánějící mašině, ale zpátky z města už si můžete jet, jak se vám zlíbí prostě čirá schizofrenie na silnici. Tak bacha, ať se tam nezaseknete s protijedoucím pendolinem, nebo ještě hůř, s partou cyklistů, co si myslí, že mají vždycky přednost.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Dneska nás v Česku čeká pořádná divočina, hlavně na Moravě a ve Slezsku, kde se bouřky předvedou v plné síle s nárazy větru a srážkami, co by provětrali i ty nejlepší kadeře. Na západě sice naměříme od příjemných 17 až po 21 stupňů Celsia, ale milosté pahání na Moravě a ve Slezsku se budou potit v pekelných 25 až 29, místy dokonce až 30 stupních. Tak si hlavně držte klobouky a neskoušejte venku honit kapky, ať to není fakt průser.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Je mi to líto.
1: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
2: Proč si myslíme, že opice jsou tak chytré? Protože když si strčí prst do zadku, tváří se u toho, jako by právě objevili lék na rakovinu.
3: Crazy Ride. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Ride.

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Přijede pán na invalidní vozejku, který nemá nohy, na Václavském náměstí do 5. patra a tak projíždí, kouká, přijde k němu prodavačka, pá.
1: Dobrý den, nekoupíte si u nás botičky?
0: A teda, to je blbá ta ženská. Jí, no teda, to je něco tak blbýho, nemám nohy, jako vlastně ptá, jestli já mám botičky, teda. To je, tak naštvaný prostě sjede dolů výtahem, jeden příšerně naštvaný přijede na křižovatce na červenou, Jesenbák povídá, pane, to, že jste invalida, neznamená, že budete jezdit na červenou. Pane, zlobte se, já jsem tak naštvaný, ta kráva mě tam povídá, jestli prý, jak si nekoupím botičky. Povídá, no teda, to je blbá ženská. Prosím vás, že jste se s ní vůbec bavil? Měl jste jí kopnout do prdele? Tak, on přijede domů a povídá, představ si, ženo, co to je za idioty ty lidi. Ta ženská, úplně blbá, mi tam nabízí, jestli si koupím botičky, já naštvaný jedu na červenou, přijedu Jesenbák, povídá, měl jste jí kopnout do prdele, no to je něco hroznýho. A ta žena pohá, Jardo, prosím tě, nerozčiluj se, víš, jaký jsou lidi, vykašli se na to, dej si panáka, to tě postaví na nohy.
2: Minimum info. Maximálně fun. Whatever. Skrejzy rádi.

0: Kizzy Radio. Odbyla 11. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
3: Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 19. července, 11 hodin dopoledne. Český internet se teď baví novým záchodovým trendem, kdy si lidi pro lepší velkou potřebu obouvají speciální platformové boty, což prý nejen uleví střechům, ale i rozesměje celou koupelnu. Tyhle, hovnopaky, se šíří sociálními sítěmi rychleji než letní průjem, a tak se zdá, že k dokonalé úlevě už dneska nepotřebujete jen noviny, ale i pořádný obuvnický klenot. No co, když to pomáhá, proč se u toho nepobavit, že jo?
5: Ze společnosti.
6: Zloděj se vloupal do prodejny, ale štěstí mu zrovna nepřálo, zatímco uvnitř kradl, někdo mu venku čehornul jeho vlastní auto, takže musel volat policii. Původní lupič tak zažil dvojitou dávku smůly a ironie osudu. Inu, i mezi grázly se občas najde někdo ještě mazanější, že jo?
5: Kultura.
6: Filmový festival ve Varech je sice za námi, ale drby z kolonády stále žijí hlavně ty módní. Zatímco některé celebrity se na mole Martiny Pitkové-Loudové promenádovaly v eleganci, mimo něj se projevila nefalšovaná česká kreativita. Třeba lodičky k běžeckým kraťasům nebo nákupní taška místo psaníčka, to už je fakt kultura, akorát trochu jiná liga, no ne.
5: Sport.
6: Naše tenisová dračice Barbora Krejčíková si to pěkně podala v Aténách, kde s grácií a trochou potu prosvištěla do finále turnaje dvojité WTA. Vypadá to, že po semifinálové kanonádě už protihráčky měly co dělat, aby se udrželi na nohou. Snad si vítězka pak užije nějakou pořádnou řeckou odměnu, třeba jen studený drink, nebo možná něco víc.
5: Doprava.
6: Tak nám zase jednou čeští řidiči ukázali, že mají smysl pro humor i v dopravním chaosu. Po nedávné nehodě jednoho známého excentrika se internet bavil, kdo za to vlastně může, a někteří v nadsázce ukazovali prstem až na hrad. Místo nadávání na zácpy je pro nás hold sranda důležitější, takže si místo troubení raději hodíme vtip. I taková blbá dopravní událost dokáže rozproudit kreativitu v národě vtipálků.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dnes nás čeká den plný vzrušení, jelikož od západu se přivalí bouřky s teplotami, které na jihovýchodě lezou až k 30 stupňům Celsia, takže si připravte něco lehkého, ať už na sebe, nebo na sebe. Přes noc se ochladí na 8 až 12 stupňů, možná i 6 v údolích, a zítra si užijeme jen takových 18 až 22, takže to na koupání moc nebude, pokud nejste otužilci jako někteří moji kolegové. Naštěstí se nám rýsuje chladnější a vlhčí vzduch od severu, což znamená, že si užijeme čerstvých dnů, ideálních pro schovávání se pod dekou s někým, kdo vás zahřeje.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět
0: bejt zahodí. Šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
7: Crazy Radio, maximálně fun. Wow.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio, minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Přijde dvoumetrovej havíř do krčmy a zařve na celou krčmu. Tož kurva ktury! Hospoda stuhne, všichni se klepou strachy, on prští do stopa. Tož kurva ktury! Všichni stichnou, najednou z rohu se vyloupne havíř, 2,13 metry, stoupne si na ně pá. Tož kurva já! Ten na něj takhle kouká ze spoda a povídá, já kurva.
1: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Jestli pak víte, jak se jmenují ty, co nejedí maso, ty... Jak se jmenují? Ne, důchodci.
1: Maximálně fan.
2: To je Crazy Radio.

0: odbyla 12. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 19. července, poledne. Česká republika se opět ukázala jako země, kde se nudit rozhodně nedá, novým hitem jsou letní kurzy pletení ponožek pro domácí mazlíčky. Po hospodách se šušká, že majitelé pejsků a kočiček, kteří si to osvojili, mají pak doma větší klid a hlavně lepší pošoustání. Jeden chlápek se dokonce svěřil, že od té doby mu kočka už ani jednou neposrala boty.
5: Ze společnosti.
6: České porodnice se pochlubily anebo spíš postěžovaly na seznam bizarních jmen, která rodiče letos vymysleli svým dítkům. Vypadá to, že fantazii se meze nekladou, i když někdy by bylo lepší ji trošku omezit. Chudáci děti pak budou celý život vysvětlovat, proč se jmenují třeba Chanel Mademoiselle nebo Boris Elegán.
5: Kultura.
6: Na Hořovickém zámku se nedávno při nočních prohlídkách mohli návštěvníci setkat s postavami z povídky Klub sebevrahů. Tihle výletníci v kostýmech se tam s hosty procházeli a v každé místnosti odehráli kousek příběhu. Prý to byl takový kulturní zážitek, že ti z toho šel mráz po zádech a možná sis i říkal, jestli se v tom klubu taky nezapsat, aby nebyla nuda.
5: Sport.
6: Bývalý trenér ženského fotbalu Petr Vlachovský dostal podmínku za to, že si natáčel své svěřenkyně ve sprchách a sdílel to na erotických seznamkách. Evidentně si spletl trénink s dokumentaristikou, a to neúplně vkusnou. Holt, i ve sportu se občas najde expert, co místo kopaček používá kameru.
5: Doprava.
6: Dálnice D1 dnes ráno opět ukázala, že je to spíš nekonečná stavba než funkční tepna, kde se kolony táhnou od Brna až po Vyškov, a to kvůli spadené tašce z kamionu s neúplně legálním nákladem. Jen si představte, že kvůli tomu jednomu blbci, co mu spadla celá paleta krabic s něčím, co vypadá jako erotické pomůcky, museli silničáři hodinu sbírat vibrátory a umělé penisy, takže si řidiči zácpu zpříjemňují alespoň pobavenými pohledy na tuto bizarní podívanou. Celá situace způsobuje zpoždění až 2 hodiny, takže pokud si dneska plánujete rychlý výlet na Moravu, tak leda s novou partnerkou a spoustou trpělivosti.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dnes nás čeká taková pořádná letní loterie, s teplotami, které se vyšplhají až na nějakých 23 stupňů, ale na Moravě se budeme potit i při 29, takže opatrně s těma letníma úletama, ať se nespálíte. Zítra se sice trošku umoudříme s příjemnými 21, ale i tak to bude chtít lehký hadřík, nebo nejlíp nic, jenom decentní opálení.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
3: Maximálně fun!

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Víte, co udělá blondýnka, když jí přítel řekne, že potřebuje víc prostoru?
2: Ne.
1: Nechá si vzít mandle.
3: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
4: Crazy Radio.

0: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
1: Crazy Radio.

0: Každý den je originál.
1: 19. července slaví svátek Čeněk. Jméno Čeněk je domácí variantou staročeských jmen jako Česlav či Čestmír, které v sobě nesou význam, čest a sláva. Všem Čeňkům přeji krásný sváteční den.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Haló, platící diváci, tenhle song jsme přivezli až ze slunné Itálie. Prego. Un, due, tre, quattro.

0: ukázka rodinné pohody. Sestra Solo. A sejte, no to je on, to je on. Přítel můj mi řek, kasu uděláme teď. Jářku, do toho jdu napůl se svou sestrou, ta nám bude dělat zeď.
1: A záhy ctěný soud, napařil ti bratru 10 let a mě sestře, jak vysmet.
0: Tak, tak, správně.

0: Halo, platící diváci, jak vidím, sešlých je tady mnohem víc než počet prodaných vstupenek. Zřejmě se rozkřikl, že se tu bude hrát já na bráchu blues. Kdo mačkáte v dlaní peněženku, hoďte ji na pódium, abyste mohli tleskat.
1: Ty drobný jsou asi dobrá, protože? Jak vidět, tenhle italský song je velice prostý. Začnu refrén, já na bráchu ping.
0: A vy na to slovensky, hej. No a jsme jako jedna rodina, o prodělek se shodně podělíme a máme tu já na bráchu blues. Jde se na to. Uno, dva.

0: Crazy Radio. Odbyla 13. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Crazy Radio. Hrajeme další pecky.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 19. července, 13. hodina odpoledne. Autobusové zastávky v Česku už nejsou jen nudné plechové boudy, teď si lidé při čekání můžou užívat třeba obří stůl s hostinou pro obry nebo umělecký blob Jana Kaplického. Kdo by se nudil, když čeká na spoj v takovém luxusu, kde i zpoždění může být součástí kulturního zážitku, nebo nedej bože vidět něco, co neměl. Přece jen, s takovou kulisou se i obyčejné čekání stává pomalu divadelním představením, kde hlavní roli hraje buď autobus, nebo nějaký šmírák.
4: Ze společnosti.
5: Týn nad Vltavou zažil nečekaný šok, když strážníci vyjížděli k nálezu bedny, kde mělo být lidské tělo. Nakonec se z toho vyklubala jen silikonová pana, zřejmě odložená po nějakých bujarých choutkách. Inu, občas je realita bizarnější než fantazie, a policie si místo vraždy řešila opuštěnou lásku.
4: Kultura.
5: Tento týden se po Česku opět rozjíždí sezóna bizarních festivalů, kde si můžete dát do těla i do jater. Například na jednom pivním maratonu se vítězem stává ten, kdo proběhne cílovou čárou, aniž by zvracel, to je teprve výzva pro opravdové fajnšmekry a borce s pevným žaludkem. Zdá se, že Češi prostě milují své pivo natolik, že pro něj zvládnou i nějakou tu potupnou disciplínu.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
6: Proč děti v Africe nikdy nedostanou spalničky? Protože předtím umřou hladem.
3: Minimum info. Maximum.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Manželka říká manželovi, miláčku, co bys řekl na to, kdybychom to dneska dělali tam, kde jsme se poprvé potkali, manžel na to, v hospodě na pánských hajzlech.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio.
3: Minimum muziky,
2: minimum infa, maximálně fun.
3: To je Crazy Radio.

0: Fresh Radio.
1: Minimum muziky, minimum
2: infa, maximálně fan.
1: To je Crazy Radio.

0: Expressi Radio. Odbyla 14. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další
3: Posloucháte pecky. Crazy Radio. Další hodina odbyla.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Co dělá sirotek na diskotéce? Mává na mámu, co jde kolem.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Crazy Radio. Minimum muziky.

0: FM.
1: To je Crazy Radio.
0: To je Crazy Radio.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Co je vrchol drzosti? Posrat hrob a jít si stěžovat, že je studený náhrobek.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio.

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Crazy Radio. Odbyla 15. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
3: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
4: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Tak, kvůli dětem. No a teď, když děti umřeli, tak...
1: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Please radio. What they say, Sheldon?
2: They think. What's that? Hit you all sweet and innocent. Well, hey, where you is, ain't you?

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

Kluk, kluk.

0: V restauraci seděl pán, dědeček, poručil si hřízek, kterou povídá, ježiši, teď já jsem si zapomněl zuby. Proti mu seděl pán, pohá, já vám je půjčím. Tak mu je půjčím, pa, ty jsou veliký, ty že by tam nebejdou. Pá, tady mám ještě jedny, zašmátral saku. Pá, ty jsou malinký, ty bych zase špolchnul. Co budu jíst? Pá, počkejte, já tady mám ještě jedny. Pá, ty jsou akorát, děkuji vám, najed se, pěkně, pá. Děkuji vám, pane doktore, páne, jsem doktor, já jsem hrobník.
1: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio! Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Každý den je originál.
1: 19. července slaví svátek Čeněk. Jméno Čeněk je domáckou variantou staročeských jmen jako Česlav či Čestmír, které v sobě nesou význam, čest a sláva. Všem Čeňkům přeji krásný sváteční den.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Noisy Radio. Odbyla 16. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
3: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.

Je babička z východního Slovenska v Praze na Václavském náměstí v podchodu metrem v kroju a potká nějakého mladého člověka a říká: dobrý den, prepáčte, prosím pěkně, nevíte, kolko je hodin? Pojistě to vám, paní, řeknu, 14:44. Děkujem vám velmi pěkně. Zazvěm hovno.

Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

kovo, stříhám ti vlasy. Dost dlouho seděl jsem a teď můžu vstát. Je to týden, pustili mě z basy.

0: Přijde ten nezaměstnaný ožrala do cirkusu a říká: pane šéf, mám pro vás bezvadný šišlo. Svážete mi ruce taky za záda. Vytáhnete mě až po tu šapitu za nohy. Dolu dáte panel betonový. A střemhlav mě pustíte z té vejšky a panel na hlavu. A říká: no to bych, kolik byste za to chtěl? A říká: 500, no to bych to musel vidět nejdřív teda. Tak ho svážu, vytáhnu žvác rána na tu palici a on říká: to je bezvadný, beru, já vám dám 1000 korun. On říká: ne, já to dělám dneska poprvé, já nevím, že to tak bolí.
1: Crazy Radio. Minimum muziky. Maximálně fun.

0: Crazy Radio. Odbyla 17. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
3: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
4: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
0: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
5: Whatever.
0: Crazy Radio.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

Move your

Jo, to takhle policajt, jo, říká náčelníkovi, náčelníku potřebu přehodit službu, jo. Já jdu zítra na Mejdán, jo, a on říká, dobře, já tě pustím, ale musíš informovat o všem, co se tam dělo, jo. A on přijde ráno a říká, náčelníku, takovýho žrádla a pití, to jsem v životě nezažil, jo. A ty srandy o půlnoci se tam slíkla ženská, vylezla na stůl a začala tancovat a náčelník říká, no počkejte, doufám Novák, že jste ji ignorovali. No jistě, některý i dvakrát, jo.

0: odbyla 18. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: informací. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme
4: posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
5: Setkání nejstarších lidí na světě. Televize z Moskvy, z Leningradu přijede a ten reportér říká: vážení přátelé, dnes je slavný den. Dnes se zde v údolí sejdou nejstarší lidé na světě. Tady Aran Chamihardze, nejstarší muž světa, 168 let. Dobrý den, Arane. Chtěl jsem se vás zeptat, jak se cítíte. Já se cítím dobře. Máte nějaké sourozence? Jo, mám bráku, o 2 roky mladšího. A jak dlouho jste neviděl svého bratra? No, naposledy jsem ho viděl před 142 lety na svatbě. Povídá: a myslíte, že byste po tolika letech svého bratra poznal? No jistě. Tak jde takhle, tam stojí ty dětkové. Tohle to je můj brácha. Povídá: no to je fantastické. A mohl byste nám prozradit, jak jste mohl po 142 letech poznat svého bratra? Pomohl podle saka.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: letadle, prostě pilot letí a teď mluví k těm cestujícím a říká: vážení cestující, nacházíme se ve výšce 3000 metrů nad zemí, okolní teplota minus 32 stupňů, vnitřní teplota plus 25. Přeji vám příjemný let a ty to zapomene vypnout. Tak zapne automatickýho pilota, takhle se protáhne a říká: tak, teď se nejdřív v klidu nažeru, no pak asi přefiknu tu novou letušku, vypadá docela pěkně a ona zrovna rozváží kafe, ty to slyší, tak tam nechá ten vozek a letí dopředu a tam ji chytí pasažér a kam letí, říká, jestli nejdřív v klidu nažere, ne?
1: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun, maximálně fun.

0: Každý den je originál.
1: 19. července slaví svátek Čeněk. Jméno Čeněk je domáckou variantou staročeských jmen jako Česlav či Čestmír, které v sobě nesou význam, čest a sláva. Všem Čeňkům přeji krásný sváteční den.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
3: Crazy Rádio, maximálně fun.
4: Hiya, Bobby.
5: Hi, Ken.
4: You wanna go for a ride?
5: Sure, Ken.
4: Jump in.

0: Crazy Radio. Odbyla 19. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
3: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.

0: Dva úplně ožralí cigáni jdou po Praze a jak se tak držej, podpírají, tak spadnou do výkopu. A teď jak prší, tak ten jíl a to bláto, a tak se tak neštrachají ven a nemůžou se dostat ven a ten jen říká: Marian, jsme v ryti, čo budem robiť? Pa, choď do ryti, ty by si neustále něco robil.
1: Crazy Radio.

0: Vrcholí přípravy na pražské jaro. Do Prahy přijede věhlasný německý dirigent, což by nebylo nic divného, že? Ale přivez asi sebou svoje noty. To by možná taky nebylo nic divného, kdyby ovšem takový ty allegra a ty různý znamínka nebyly. Byly v pořádku, byly v italštině, bohužel měli je v němčině. Běží zkouška orchestru, no, dirigent diriguje. Najednou si všimně, jak tam vzadu v sekci bicích ten trianglista tam začne, vezme ten triangl, začne tam tak různě kroutit, pohejbat, zastaví tu zkoušku. Říká, prosím vás, pane kolego, co to tam vyvádíte s tím nástrojem? Říká, co bych vyváděl? Mám tady napsáno ohne triangl.
1: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum.

0: odbyla 20. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Crazy Radio.
2: Pecky. Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 19. července, 20 hodin. Češi se letos v létě zřejmě rozhodli, že dovolená u moře je probřídili a místo toho objevují kouzlo domácího kempování na balkonech, doplněného o nafukovací bazénky a hliníkové grily. Hygienici sice kroutí hlavou nad spotřebou vody v paneláku a sousedé nad kouřem z bustů, ale co už, hlavně že je klídek a lahváč po ruce. Zkrátka, česká pohoda v plné polní, a to doslova, jen místo lesa máš za zády panelák.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Oh God.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: dva ožralí kamarádi a jeden říká, hele, počkej, pojď, jak bydlím, ve. Tak jdou a odevře a tohle je přeci, ježu mám boty a čistím je, víš, tak a to je kuchyň, tadyhle, tam je lednice, tam je jídlo, víš, a přes tam vařím taky a tohle je obývák, ten čím na televizi někdy a odevře do ložnice a tam ženská s tím chlapem jeho a říká, to je moje žena, zrovna s ní šukám.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
2: Crazy Radio.

0: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio. Crazy Radio.
1: Odbyla 21. hodina.
0: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další.
2: Hrajeme další pecky.
3: Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Kultura.
6: Ilona Svobodová už se prý nestydí a s Grácií otevřeně promluvila o sexu a menopauze. Herečka, která dřív byla cudnější než jeptiška, teď prozradila, co se děje, když ženám klepe na dveře podzim života. A vypadá to, že to není zas taková prdel, jak si někteří myslí.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Oh,

let me.

0: Na břehu Vltavy klečí chlap a pije chlomstátu vodu dlaňama, dojde k němu Pražák a říká: člověče, co to pijete, teď to je samá stoka, vy umřete. A ten se otočí, povídá: čo vravíte? On říká: nic, můžete pít dál.
1: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Každý den je originál.
1: 19. července slaví svátek Čeněk. Jméno Čeněk je domáckou variantou staročeských jmen jako Česlav či Čestmír, které v sobě nesou význam, čest a sláva. Všem Čeňkům přeji krásný sváteční den.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
3: V autě do sebe nabourají dvě blondýny, no tak vylezou z aut a strašně se hádají.
4: Jsi koza! Jsi kráva! Kam jsi jela, kozo? No do kosmetického salonu, krávo! To já taky, ty kozo! A nakolik jsi měla termín, ty krávo, co? No na 11. hodinu, ty kozo! No teď říkám, že jsi kráva, já tam přece měla být na 10. Tím pádem si mi měla dát přednost ty.
5: Minimum muziky, minimum
6: maximálně fajn.

0: odbyla 22. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum informací. Maximálně fun.
2: Crazy Radio.
1: Hrajeme další.
2: Hrajeme další pecky.
3: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.

0: odsouduje 92-letý dědeček s 91-letou babičkou a ten prokurátor povídá, prosím vás, pane, můžete mi říct, proč se rozvádíte? Povídá,
1: pro nepřekonatelný odpor.
0: Povídá, prosím vás, a kdy jste ten nepřekonatelný odpor pocítil, pa?
1: Hned po svatbě před 70 lety.
0: A můžete nám teda říct, proč jste těch 72 let byl tady s paní odpůrkyní?
1: Tak, kvůli dětem. No a teď, když děti umřely, tak...

0: Každý den je originál.
1: 19. července slaví svátek Čeněk. Jméno Čeněk je domáckou variantou staročeských jmen jako Česlav či Čestmír, které v sobě nesou význam, čest a sláva. Všem Čeňkům přeji krásný sváteční den.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: Soudruzi, úhel už naučili jsme se lamať, ale co nám robí neustále potíže, je náš krásný český jazyk. A k tému nám slouží, aby jsme dosahli určité dokonalosti, takzvané jazykolamy. Uvedu příklad první. Duty datel, tudy dudy, dudy, no kurva nic. Přistupím k příkladu složitějšímu. Ne na ole julu jili juliu, na ole julu julisi, si sam.
1: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio, minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
2: Trosky plné krásy, yeah. Chcel som vám povedať, že chcel som vám povedať, že chcel som vám povedať, že stále idem

0: Radio. Crazy Radio.
1: Odbyla 23. hodina.
2: Crazy Radio. Crazy Radio.
3: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
0: To je Crazy Radio.
3: Hrajeme další.
0: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 19. července, předposlední, 23. hodina večerní. V Pelhřimově, městě rekordů, se tento rok představí naprostá pecka, pojízdná postel BED Mobil k 40. výročí filmu Slunce, Seno, Jahody, takže se konečně můžete vyspat i na cestách, a třeba hned po nějakém pořádném záhulovém večírku. Kdo by nechtěl vyrazit na pořádnej road trip rovnou z postele, co? Hlavně ať z ní nikdo nevypadne, až se bude řítit kolem na 50.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
4: Minimum muziky. Minimum.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Co má společného politika a prostitutka? Oba ti slibují, že tě pořádně ojebou a ty tomu naivně věříš.
2: Minimum muziky, minimum

0: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun, fun!
1: Crazy Radio. Check it out.

vím, svíce hoří a ubývá, zrovna jak ty

0: Doktor říká pacientovi, mám pro vás dvě zprávy, jednu dobrou a jednu špatnou. Dobrá je, že vaše tchýně má jen týden života. Pacient se rozradostní, a ta špatná. Doktor, že vás nepozná, až se vrátí z nemocnice.
1: Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Oh God.

0: Crazy Radio.
1: Odbyla půlnoc.
0: Crazy Radio.
2: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
3: Hrajeme další pecky.
4: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.

0: super, super.
1: Elle a bien chanté.
2: Dva úplně ožralí cigáni jdou po Praze a jak se tak drží, podpírají, tak spadnou do výkopu. A teď jak prší, tak ten jíl a to bláto, a tak se takhle štrachají ven a nemůžou se dostat ven a ten jen říká: Marian, jsme v ryti, čo budem robiť? Pa, choď do ryti, ty by si neustále něco robil.

0: Každý den je originál.
1: 20. července slaví svátek Ilja. Toto jméno je slovanskou podobou biblického Eliáš a nese v sobě význam Můj Bůh je Hospodin. Všem Iljům přeji krásné jmeniny.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Odbyla první hodina.
1: Crazy Radio.
2: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
3: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další
3: pecky.
4: Crazy Radio.
5: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
0: Crazy Radio.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Co říká chlap, když mu žena řekne, že je těhotná? Do píče, už zase. A co říká žena, když jí muž řekne, že je těhotná? Do píče, už zase ty.
2: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.
2: Musique pour tous, je t'adore.

0: Víte, proč mají africké děti nafouklá bříška? Protože se přejedli vzduchu.
1: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
2: Crazy Radio, maximálně fun.